0: zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc. Proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Maďar vyzval Maďary k omezení spotřeby elektřiny. Budapešť kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami proudu mohla být kritická. A to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Premiér Maďar proto odpoledne vyzval velké odběratele, jako třeba automobilky, aby snížili svou spotřebu elektřiny během odpoledne a večera. Hladina na Dunaje v Maďarsku poprvé klesla už během červnové vlny veder. Od té doby spadla na rekordní minimum. Narušilo to i říční plavbu. Podobné problémy jako v Maďarsku mají i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, třeba ve Švýcarsku, Francii nebo Rumunsku. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva i odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
1: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
0: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon, doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz centrem Prahy. Lidé na Plzeňsku cestují na úřady desítky kilometrů. Nejdál to mají obyvatelé obce Úterý. Například kvůli novému řidičáku musí do Nýřan na 43 kilometrů.
2: V kraji s 600 obyvateli působí 15 obcí s rozšířenou působností. Tam lidé cestují třeba pro nový řidičák nebo kvůli přepisu auta. Vzdálenost 40 kilometrů musí urazit i obyvatelé Železné Rudy do Klatov. Z Bezvěrova do Kralovic to je 37 kilometrů. Čas může ušetřit bankovní identita, kterou lidé z těchto míst často využívají. Online tak vyřídí sociální a zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru lesa. Na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
1: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
0: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Za to voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není. Španělská Ceuta čelí invazi migrantů z Maroka. Do města na africkém kontinentě už v minulých dnech přišlo několik set uprchlíků ze sousední země. Včera ale Ceuta celý den čelila nekontrolovanému přílivu tisíců Maročanů. Ti překročili hranici po souši i na moři. V kilometrových zástupech mladých mužů byly vidět i ženy a děti. Večer španělská vláda rozhodla, že policii, která nebyla schopná čelit tak velké vlně příchodů, pomůžou vojáci. Slovensku chybějí řemeslníci. Firmy hlásí problémy s náborem napříč zemí a odvětvími. Stavebnictví opět nabírá tempo, naráží ale na akutní nedostatek lidí.
2: Odvětví stavebnictva má nejvyšší podíl zaměstnanců vo věku nad 60 rokov, čo vytvára silný tlak na generačnú výmenu. Hlad sektora po zručných profesionáloch potvrdzuje aktuální barometer trhu práce. Najviac chýbajú klampiari, pričom ich plat atakuje hranicu 50 tisíc korún. Za nimi nasledujú tesári, údržbári, zvárači a nástrojári. Chýbajú však aj pekári, no táto profesia je slaboplatená s priemernou mzdou len niečo cez 30 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, zdolal první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve třetím předkole se utká s lotyšským týmem RFS Riga. Dvojzápas začne za týden doma. Uspěli i fotbalisté Hradce Králové, ti postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. V pátek bude pokračovat horko večer, v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Den ale bude slunečný s teplotami mezi 32 až 39 stupni. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako

jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb, někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc, proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Maďar vyzval Maďary k omezení spotřeby elektřiny. Budapešť kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami proudu mohla být kritická. A to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Premiér Maďar proto odpoledne vyzval velké odběratele, jako třeba automobilky, aby snížili svou spotřebu elektřiny během odpoledne a večera. Hladina Dunaje v Maďarsku poprvé klesla už během červnové vlny veder. Od té doby spadla na rekordní minimum. Narušilo to i říční plavbu. Podobné problémy jako v Maďarsku mají i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, třeba ve Švýcarsku, Francii nebo Rumunsku. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva i odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
1: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
0: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon, doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz centrem Prahy. Lidé na Plzeňsku cestují na úřady desítky kilometrů. Nejdál to mají obyvatelé obce Úterý. Například kvůli novému řidičáku musí do Nýřan 43 kilometrů.
2: V kraji s 600 obyvateli působí 15 obcí s rozšířenou působností. Tam lidé cestují třeba pro nový řidičák nebo kvůli přepisu auta. Vzdálenost 40 kilometrů musí urazit i obyvatelé Železné Rudy do Klatov. Z Bezvěrova do Kralovic to je 37 kilometrů. Čas může ušetřit bankovní identita, kterou lidé z těchto míst často využívají. Online tak vyřídí sociální a zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. V Otroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní, zvlášť šlilo s harmonikou.

Ďábel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

se nás nechtí v čího klíma. Někdo má pletky rád. Já radši sklidit si vína.

0: Radio Český impuls. Zprávy v pět.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
2: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
1: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Za to voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není. Španělská Ceuta čelí invazi migrantů z Maroka. Do města na africkém kontinentě už v minulých dnech přišlo několik set uprchlíků ze sousední země. Včera ale Ceuta celý den čelila nekontrolovanému přílivu tisíců Maročanů. Ti překročili hranici po souši i na moři. V kilometrových zástupech mladých mužů byly vidět i ženy a děti. Večer španělská vláda rozhodla, že policii, která nebyla schopná čelit tak velké vlně příchodů, pomůžou vojáci. Slovensku chybějí řemeslníci. Firmy hlásí problémy s náborem napříč zemí a odvětvími. Stavebnictví opět nabírá tempo, naráží ale na akutní nedostatek lidí.
3: Odvětví stavebnictva má nejvyšší podíl zaměstnanců vo věku nad 60 rokov, čo vytvára silný tlak na generačnú výmenu. Hlad sektora po zručných profesionáloch potvrdzuje aktuální barometer trhu práce. Najviac chýbajú klampiari, pričom ich plat atakuje hranicu 50 tisíc korún. Za nimi nasledujú tesári, údržbári, zvárači a nástrojári. Chýbajú však aj pekári, no táto profesia je slaboplatená s priemernou mzdou len niečo cez 30 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, zdolal první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve třetím předkole se utká s lotyšským týmem RFS Riga. Dvojzápas začne za týden doma. Uspěli i fotbalisté Hradce Králové, ti postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Otroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. V pátek bude pokračovat horko večer, v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Den ale bude slunečný s teplotami mezi 32 až 39 stupni. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty. Co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. V sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží,

přítomné nudistky nesly to z nevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat.

útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. V tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali, se zřejmým úmyslem do houští spěchali.

Ta honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odsnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v Turánu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úch

paždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky jsi přines hřebík. A ten však pověsím raději.

že už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít. Řekl bys, že...

že je toho tolik. To mě vlastně zaráží. Tak zatím, co teď šlapeš, snad někam k nádraží. Já jsem klonk a tvůj song hryžu jako kostka.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc, proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Maďar vyzval Maďary k omezení spotřeby elektřiny. Budapešť kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami proudu mohla být kritická. A to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Premiér Maďar proto odpoledne vyzval velké odběratele, jako třeba automobilky, aby snížili svou spotřebu elektřiny během odpoledne a večera. Hladina Dunaje v Maďarsku poprvé klesla už během červnové vlny veder. Od té doby spadla na rekordní minimum. Narušilo to i říční plavbu. Podobné problémy jako v Maďarsku mají i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, třeba ve Švýcarsku, Francii nebo Rumunsku. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva i odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
1: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
0: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz centrem Prahy. Lidé na Plzeňsku cestují na úřady desítky kilometrů. Nejdál to mají obyvatelé obce Úterý. Například kvůli novému řidičáku musí do Nýřan na 43 kilometrů.
2: V kraji s 600 obyvateli působí 15 obcí s rozšířenou působností. Tam lidé cestují třeba pro nový řidičák nebo kvůli přepisu auta. Vzdálenost 40 kilometrů musí urazit i obyvatelé Železné Rudy do Klatov. Z Bezvěrova do Kralovic to je 37 kilometrů. Čas může ušetřit bankovní identita, kterou lidé z těchto míst často využívají. Online tak vyřídí sociální a zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica už je společně s vámi vzhůru, přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno, 31. červenec, máme tady poslední den první poloviny prázdnin a teď už z muziky let 60. až 80. Dalibor Janda, píseň Vchází bez vyzvání.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pátek, 31. červenec. Máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino a v něm Babi Daněk, skladba Outsider Waltz, která zazněla ve filmu 50.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Aljašské město Anchorage není turisticky zajímavé, přesto se mu turisté nemůžou vyhnout. Proč tomu tak je, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Jiří Sovák a Alena Vránová se rozhodnou prát špinavé prádlo veřejně. Jak tohle to dopadne, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hmalou 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní páteční hudební dvojce spojila písničky o motýlcích, více prozradím po půl sedmé. Teď už v letním kině Babi Daněk.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé za malou chvíli Josef Zíma, písnička Zelené pláně. Máme pátek, 31. červenec, poslední den tohoto letního měsíce, poslední den, který nám taky zakončuje půlku prázdnin. To je zapotřebí určitě zmínit. Leto, ale v plném proudu. Dnes nás opět čekají teploty letní, více než letní, tropické, budou opět atakovat ty maxima hranici 40. Mě zajímá, do jakého rána jste se teď probudili. Jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou? Ostatně, jaké je páteční ráno s datem 31. července u vás? To vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Pozor, můžete napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Těším se na naši spolupráci.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz. Ptáš se mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé se můžeme těšit na skupinu Olympic a jejich hit písničku Jako za mlada. Také zaspívá Karel Hála. Ze všeho nejdřív se pustíme nahrávku Pigále v podání Laďky Kozderkové. Teď už ale uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu a taky se dozvíme, jaké nás čeká počasí. Předávám slovo do naší redakce.
1: Hezký den. S narůstajícími teplotami se v části přírodních koupališť zhoršila kvalita vody. Z letního tábora na Trutnovsku utekla 13-letá dívka ve špatném psychickém stavu. Policie vypátrala ve Španělsku muže stíhaného v České republice kvůli podvodu za 50 milionů. Evakuace kvůli požárům ve Francii se dotkla i rodiny amerického herce George Clooneyho a fotbalisté Jablonce otočili dvojzápas s Chorvatskem a postoupili do dalšího předkola konferenční ligy. Hradec Králové se po dvou výhrách nad norským Tromsø dostal do třetího předkola Evropské ligy. Krátká informace o počasí, dnes bude jasno až polojasno, v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty až 39 stupňů Celsia. Krátké zprávy končí, hezký den přeje Tomáš Zemánek.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z rádia Český Impuls, přeji hezké ráno, pátek 31. červenec, máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní páteční hudební dvojce a ta nabídne písničky o motýlcích. Čeká nás Václav Neckář a jeho motýlek a pak nás také nemine nahrávka Chytila jsem na pasece motýlka v podání Heleny Vondráčkové. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

do naší ulice auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. Z

z naší ulice, auta a popílek odletěl

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 31. červenec do 7. do zpráv celou. Za malou chvíli duet S tím bláznem si nezačínej zpívat budou Marie Rotrová a Pavel Bobek. Budeme rádi, když zavítáte i na naše facebookové stránky. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. My tam stále hledáme příznivce české muziky let 60. až 80. a také přátele našeho rádia pro radost ze života. Těšíme se tam na vás.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno, jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Tomáš Zemánek. V ostravské multifunkční Ostravar aréně unikl čpavek. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. Podle ostravského primátora Dohnala zrovna probíhal zápas mládežnického hokejového týmu. Látka se nedostala mimo budovu. Lidé v okolí dostali pokyn, aby si zavřeli okna. Hasiči na CTX uvedli, že se místo úniku čpavku podařilo provizorně utěsnit. Po 23. hodině odvolali bezpečnostní opatření. Rybáři po celé republice se potýkají s nedostatkem vody, omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Letošní horší situaci s vodou impulzu potvrdil i hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž.
4: Z důvodu toho už dlouhého sucha už z loňského roku. Největší problém je s tím, že jsme část rybníků nebyli schopni ani nasadit, ani vlastně napustit a část těch rybníků, který měli nedostatek vody, už jsme byli nuceni slovit. Je to přibližně 5 rybníků, jinak přibližně u dalších 30 máme velký podstav vody.
3: Rybářství Hluboká hospodaří na přibližně 150 rybnících. Podle Kříže už v některých místech musí ryby odchytávat a přemisťovat do rybníků, kde voda ještě je. Německé silnice čekají dopravní zácpy. Situace bude v těchto dnech komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají školákům prázdniny. Na německých dálnicích je v současné době navíc přes 1000 stavenišť a uzavírek. K problematickým trasám patří i silnice vedoucí do České republiky a do Polska. Na vině jsou mimo jiné pokračující hraniční kontroly, které provádí spolková policie. České fotbalové týmy zvládly první boj o evropské poháry. Jablonec v domácí odvetě druhého předkola konferenční ligy porazil chorvatský Varaždín 2-0 a otočil dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. Senzačně postoupil do třetího předkola soutěže. Dařilo se i Hradci Králové, který ve druhém předkole evropské ligy po úvodní výhře v Norsku 1-0 zvítězil v odvetě nad Tromsø 3-1. Ve třetím předkole se Východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. A nakonec počasí čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer přibude oblačnosti a v severozápadní polovině republiky se místy můžou objevit i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 35 a 39 stupni Celsia. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno s datem 31. července. V ranním tématu se zaměříme na vaše dosavadní prázdniny. Jsme totiž v jejich první polovině. Více už za malou chvíli. No a teď už muzika, ale 60. až 80., která nás všechny baví. Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, já jedu dál.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: Za 2 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 31. červenec. Já jsem se teď zamyslel u písně Michala Tučného, že nevím, jestli bych chtěl v tomto počasí teď po ránu snídat v trávě. Stačilo mi, když jsem tady na 6:00 šel do rádia a můžu vám říct, že jsem se jako pěkně už opotil. A teďka jako tam ještě snídat v tom teplu. No nevím, koukám na zprávy ohledně vašeho počasí. Pan Zbyněk z Nímnice hlásí jasno, už takhle z rána 20 stupňů. Tak jak to vypadá u vás, určitě mi můžete napsat, všude asi nejspíš bude už svítit slunce, ale co ty teploty? 6734787981, to je číslo k nám, zprávu můžete poslat buď to na náš WhatsApp, a nebo napsat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Páteční ranní impulzovic krabička nabídne tak trochu svlažení, čeká jí nás totiž Jahody mražený od Jiřího Schellingera. Více o této skladbě prozradí zpěvák Palo Habera, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, na jeho vysílání se můžeme těšit o 12:30. 31. červenec, prázdniny jsou ve své polovině a my v ranní tématu zjišťujeme, co vaše prázdniny, jak si je zatím užíváte, kam jste vyrazili, kam se chystáte a jakou známku byste svým letošním prázdninám dali a proč. 6411211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše první reakce a komentáře, ty přijdou zhruba za takových 6-7 minut. Máme 7:45 a teď už letní kino a v něm Karel Gott, písnička Jdi za štěstím.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, pátek, 31. červenec, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30, kolega Tomáš Zemánek už si chystá rychlý přehled zpráv. My si do té doby určitě poslechneme muziku, let 60. až 80. a taky vaše reakce v rámci ranního tématu. 31. červenec, prázdniny jsou v polovině a mě zajímá, co vaše prázdniny, jak si je zatím užíváte, co nejlepšího jste zatím o prázdninách zažili a co vás naopak ještě čeká, kam jste letos vyrazili, jakou známku byste zatím se svým prázdninám dali a proč? Co ještě máte před sebou? Výlet, dovolená, festival nebo jen klidný srpen na zahradě?
1: Před 15 lety se synem, když jsme byli v kempu, syn si chtěl nasekat dřevo a vlastně si prosek jakoby ruku, netrefil se, takže opravdu dovolená v tom týdnu výborná, kluk byl v Jindřichově Hradci v nemocnici, takže opravdu dovolená se nám vydařila, pak mám zážitek před 7 nebo 8 lety, kdy jsme byli s dcerkou v Chorvatsku, dcerka na gymnázium ve 4. ročníku za měsíc, pak po dovolené přišla s tím, že je těhotná, takže opravdu některý dovolený mi ulpěli v myšlenkách vlastně dodnes.
0: Chápu, to tak někdy občas bývá, že člověk vyrazí na dovolenou ve dvou a vrací se potom ve třech. Co vy a vaše prázdniny, kam jste letos vyrazili, splnilo to očekávání, nebo to snad bylo ještě lepší, než jste čekali, jakou známku byste zatím svým prázdninám dali a proč? A co nejlepšího jste zatím o prázdninách zažili a co vás naopak ještě čeká? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další prázdninové reakce a teď už muzika let 60. až 80.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Minuta po půl osmé, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné ráno z Opavska, v Markvartovicích nás zdraví, respektive z Markvartovic nás zdraví paní Katka, která hlásí 25 stupňů, polojasno, tak rychle trochu sportu v přírodě a pak už jen ve stínu. Tak paní Katko, pozdravujeme vás do sluchátek na procházku, děkuju za zprávu. Také se nám ozval, teď mi to tady vyskočilo, pan Honza Šimáček, který se hlásí Žitenic u Litoměřic. Velmi teplé ráno, 24 stupňů, pane Honzo, tak se opatrujte, hlavně držíte dnes pitný režim. A hezké ráno z Neratovic přeje paní Eva, která hlásí slunečno a už takhle z rána 21 stupňů. Moc děkuji za vaše zprávy, ty další samozřejmě sbírám na našem WhatsAppu 734-787-981. Napište mi vy, do jakého rána jste se probudili a zavysílejte si tak na rádiu Český impuls společně se mnou. Dvě minuty po půl osmé, kolega Tomáš Zemánek už má nachystané zprávy. Pojďme na to, Tome, hezké ráno i tobě a co neseš nového?
1: Dobré ráno u krátkého zpravodajského přehledu. Ukrajinský dronový útok dnes způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pakistánu vzrostl na nejméně 32. Českým fotbalovým týmům se dařilo v předkolech evropských soutěží. S narůstajícími teplotami se v části přírodních koupališť v Česku zhoršila kvalita vody. Evakuace kvůli požárům ve Francii se dotkla i rodiny amerického herce George Clooneyho. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti a v severozápadní polovině území se mohou objevit i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje český impuls. 1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si načte říct. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 přeji hezké páteční ráno z Rádia Český Impuls. 31. červenec, venku už teploty a takový vrchní hranice. Určitě nám můžete napsat, do jakého rána jste se probudili. 734-787-981, to je číslo k nám. Napište buď to na náš WhatsApp, nebo pošlete klasickou SMSku. Na řadě je teď naše páteční ranní impulzovice krabička. Čeká nás takové jako pomyslné ochlazení. Nabídnu totiž jahody mražený Jiřího Schillingera a právě na Jiřího Schillingera, hlavně tedy taky na to, jak Paolo Habera byl na koncertě právě Jiřího Schillingera, zazpomíná teď samotný zpěvák ze skupiny Tým a váží se k tomu taková jako milá úsměvná historka. Máme za 2:45.
1: Paolo

0: pátek, 31. červenec, přeji hezké ráno, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě za malou chvíli poslechneme další muziku let 60. až 80. a také se pobavíme o vašich prázdninách. V ranním tématu zjišťujeme, jaké jsou vaše dosavadní prázdniny, jestli se chystáte na nějakou dovolenou, případně jestli už jste byli, protože prázdniny letošní jsou dnešním dnem v polovině a tak nás zajímá, kam jste letos vyrazili, co máte ještě před sebou a jakou známku byste zatím svým prázdninám dali a proč?
1: Dobré ráno z Beskydno. O to se fakt musím s váma podělit. Od východu nádherné jasno, vychází sluníčko, od západu oblačno, silný vítr, bouřka a prší. Fakticky lidé tady chodí ven a dívají se na ten úkaz.
2: Tak mezi můj nejlepší zatím zážitek během dovolené bylo, když jsem se plavil na trajektu mezi Tallinem a Helsinkama. Bylo to velmi zajímavé a líbilo se mi to.
3: Dobrý den, Impulzovi. Takže mě dovolená teprve čeká. 19. srpna odjíždím do Varšavy, kterou neskutečně mám rád a miluju opravdu. Si tam pěkně jdu do multimediálního parku Fontán, který je hnedka na sedici pod hotelem. A odpočnu si tam krásně, jak fontánka bliká, svítí, teďka tam leská ta vodička a ještě každou sobotu a pátek tam mývají takový představení do ty fontánky. Prostě je to paráda.
0: Užijte si Polsko, co vy ostatní, jaké jsou vaše letošní prázdniny? 60411 211, to je číslo k nám a my teď do 8. hrajeme hity let 60. až 80.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno s dalšími zprávami. Opět se hlásí Tomáš Zemánek a začínáme fotbalem, kterému se včera dařilo. Jablonec otočil dvojzápas s chorvatským Varaždínem a po výhře 2-0 mu zbývá vyřadit další dva soupeře, aby si zajistil podzim v konferenční lize. Prvním z nich bude lotyšská RFS Riga. O stupínek výš se pořád pohybuje Hradec Králové, jehož vítězství 3-1 pod Lízátky sledovala vyprodaná aréna pro 9300 divů. No a viděla odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Z prvního zápasu měli otroci skvělý jednogólový náskok, ještě k tomu zlepšili hru a soupeře jednoznačně přehráli. První evropský zápas po desítkách let si tedy Hradec i jeho obyvatelé užili do syta.
2: Od prvního gólu, který jsme dostali, začali naši hrát fotbal.
3: Velmi, velmi dobrý.
4: Já jsem si to užil mega dobře. Bylo to někdy napínavý.
5: Super, super atmosféra, super lidi.
2: Co jiného na domácí, když je vyprodáno.
3: To bylo perfektní.
5: No tak bude to jiný voříšek, no, ten Bešiktaš, co nás čeká.
1: Jeden z nejlepších týmů Turecka bude ve dvojzápase jasným favoritem a Hradec může jen překvapit. Začne už příští týden doma, odvetu v Istanbulu pak rozehraje ve čtvrtek 13. Zatímco Jablonec si musí nejslabší ze tří evropských soutěží konferenční ligu zasloužit skalpy dvou soupeřů, Hradec už jí má v případě postupu přes Turky jistou. Pokud jim podlehne, utká se oni pouze v jednom definitivním střetnutí. Policisté v noci našli 13-letou pohřešovanou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Nebyla přitom v dobrém psychickém stavu. Z budovy vylezla oknem, neměla u sebe doklady, peníze ani mobilní telefon. Policisté nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Hasiči pomáhali v hledání drony s termovizí. Dívka je podle informací hasičů v pořádku. I dnešek bude mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit také problémy například v dopravě nebo energetice. Španělsko čelí velké migrační vlně. Do města Ceuta vtrhly tisíce lidí z Maroka. Policie označila situaci za nekontrolovatelnou a požádala španělskou vládu o pomoc. Ta na místo vyslala armádu. Ministři se shodli na co nejrychlejším provedení opatření zajišťujících návrat všech lidí, kteří vstoupili do města nelegálně. Itálie kvůli dění v Ceutě vyzvala k pozastavení schengenské dohody se Španělskem. To španělský ministr zahraničí Albares skritizoval a označil reakci Itálie za nevhodnou od spřátelené země. Nakonec se krátce vrátíme k počasí, dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer může od západu přibývat oblačnosti a zejména v severozápadní polovině území se místy mohou přidat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty, o těch už pár slov padlo, každopádně mezi 35 a 39 stupni typicky. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 4 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké ráno, pátek 31. červenec, svátek dnes slaví pánové s jménem Ignác, dámy s jménem Elin, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už další muzikály 60. až 80. Vítězslav Vávra a jeho Holky z Gimplu.

0: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Valdemara Matuška, skladba Už koníček pádí. Hezké ráno nám od Řípu přeje paní Dáša, která píše, bude hit. Paní Dáša už takhle z rána měří 21 stupňů. To máte pravdu, paní Dášo, děkuji za zprávu, pozdravujeme a za malou chvíli si hrajeme Valdemara Matušku.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Písničky o lásce, tak ty nabídnu v rámci naší další ranní hudební dvojice, a to po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program Rádia Český Impuls, kdy zahrajeme country, folk a trampskou muziku. Pokud máte rádi tyhle ty hudební žánry, určitě si nás puste i po 19. hodině. Na Facebooku stále zjišťujeme, ve které vzdálené zemi jste byli. Budeme rádi, když nám nahrajete třeba nějakou fotografii z této, z vaší dovolené, z takovéto nějaké exotické dovolené. www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme za 2 minuty 8:45 a teď už letní kino Valdemar Matuška, skladba Už koníček pádí.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

0: Přeji hezké ráno, pátek 31. červenec, do půl deváté, do zpráv s kolegou Tomášem Zemánkem, další hity 60. až 80. a také dnešní ranní téma. Bavíme se o tom, že prázdniny jsou dnešním dnem v polovině a mě zajímá, co vaše prázdniny, jak si je užíváte, co nejlepšího jste zatím o prázdninách zažili a co vás naopak ještě čeká, kam jste letos vyrazili a splnilo to očekávání, nebo to snad bylo ještě lepší, než jste čekali, jakou známku byste zatím svým prázdninám dali a proč a co ještě máte před sebou?
1: Tak mezi můj nejlepší zatím zážitek během dovolené bylo, když jsem se plavil na trajektu mezi Tallinem a Helsinkama. Bylo to velmi zajímavé a líbilo se mi to.
0: To musela být parádní cestovatelská zkušenost. Co vy, co máte ještě před sebou? Výlet, dovolená, festival nebo jen klidný srpen na zahradě? Už jste byli na dovolené, případně chystáte se kam? 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už si hrajeme muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus

0: Roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej v Jisku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tři minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na rybách nás poslouchá pan Josef, který je na Slovensku u vodní nádrže Velká Domaša. Pan Josef hlásí 16 stupňů a taky nám vyfotil, jak tam má položené pruty. Tak moc děkuji za fotku, pane Josefe, ať berou, nevím, jestli se takhle říká, ale užívejte ryby. Dále koukám, že nás Jičínská a zdraví pan Jiří, který hlásí slunečno a 24 stupňů. Rovněž děkuji za zprávu a připomínám, že vaše další textovky ohledně počasí samozřejmě i nadále sbírám na čísle 734 787981. Můžete mi napsat buď to na náš WhatsApp, Rádia Český impuls, a nebo poslat klasickou SMSku, číslo je stejné. Máme 3 minuty po půl deváté, za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Kde jsi, teď už ale kolega Tomáš Zemánek a já se ptám, Tome, ty máš nejnovější zprávy, co neseš nového?
1: Dobré dopoledne, jsou tu krátké zprávy. Fotbaloví fanoušci se zřejmě dozví jméno kouče české reprezentace a velkou euforii zažila taky naše klubová scéna v Hradci a Jablonci. Nejčastějším důvodem pro půjčku je koupě auta nebo rekonstrukce bydlení. Česko svírají extrémní vedra a sucho komplikuje práci klatovským rybářům. Tolik krátké zprávy, nakonec ještě informace o počasí, bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami. Tam je 35 až 39 stupňů. Krásný den přeje Tomáš Zemánek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Minuta po 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nás přenese mezi lásku, respektive nabídnu písničky o lásce, takže nás čeká romantická muzika let 60. až 80. Věra Špinarová a její kosmická láska a pak také Pavel Bobek, nahrávka Ouruby.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pátek, 31. červenec, blíží se 9. hodina, máme tady polovinu letošních prázdnin a právě o prázdninách je dnešní ranní téma. Mě zajímá, co nejlepšího jste zatím o prázdninách zažili, co vás naopak ještě čeká, kam jste letos vyrazili, případně kam letos vyrazíte, jakou známku byste zatím svým prázdninám dali a proč a co ještě máte před sebou.
2: Mě dovolená teprve čeká, 19. srpna odjíždím do Varšavy, kterou neskutečně mám rád a miluju opravdu, si tam pěkně jdu do multimediálního parku Fontán, který je hned krásně pod hotelem. Odpočnu si tam krásně, jak fontánka bliká, svítí, teďka tam bleská ta vodička a ještě každou sobotu a pátek tam mývají takový představení do ty fontánky. Prostě je to paráda.
1: Přejeme šťastnou cestu, užijte si zasloužené volno. Kolega Tomáš Zemánek už kompletuje zprávy na 9. My si do té doby ještě určitě zahrajeme muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne, hlásí se Tomáš Zemánek a doufám, že nezapomínáte větrat, protože za chvíli už to nepůjde. Zprávy začínáme extrémními vedry. Ukazatele teploměru dnes zamíří ke 34 až 39 stupňům. Na některých místech ale mohou atakovat rovných 40. Nejhůř bude v Polabí, v centru Prahy a na jižní Moravě. Horka komplikují provoz na železnici a kvůli silnému slunci a výfukovým splodinám už meteorologové vyhlásili na Ústecku smogovou situaci. Extrémní počasí trápí i stavaře. Například v Liberci kvůli vedrům začínají pracovat už před 6 ráno a některé činnosti, jako je betonování nebo lepení obkladů, musí kvůli nefunkční chemii odsouvat na chladnější dny. Česko je aktuálně na seznamu nejteplejších zemí Evropy a z přímořských destinací nám konkuruje pouze sever Itálie. Mírné ochlazení sice přinese víkend, teploty ale dál zůstanou nad tropickou třicítkou. Tak velmi opatrně s ohněm, protože hrozba požáru neustane. Sucho komplikuje práci klatovským rybářům. Ryby musí z vyschlých rybníků lovit. Přebáží je tam, kde je víc vody.
2: Klatovské rybářství obhospodařuje na 400 rybníků. Lovit část ryb museli zatím na 5 z nich, těch nejvíc vyschlých. Další kvůli vedrům rybáři okysličují speciálními zařízeními na čeření vody. Ryby také méně krmí. Nejhorší situace je v takzvaných nebesácích, tedy plochách zásobených jen srážkami bez stálého přítoku. Sucho a nedostatek vody jsou kritické po celém kraji. Hodně nepršelo od přelomu ledna a února.
1: Ozvala se nám naše regionální zpravodajka Klára Fajstová a my pojďme do Španělska, protože tam policisté vypátrali stíhaného Čecha. 55-letý muž byl obviněný z podvodu při obchodování s palivy se škodou přes 50 milionů korun. V zahraničí se skrýval před soudem. Kvůli podezření z možného ublížení na zdraví obviněného muže ho kriminalisté dopravili do Česka za přísných bezpečnostních opatření. Nyní je ve vazební věznici a v případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Nejčastějším důvodem pro půjčku je koupě auta nebo rekonstrukce bydlení. Podle agentury Ipsos si ale téměř 10% lidí půjčuje i na běžné výdaje a 6% lidí dokonce na splácení jiného úvěru. Půjčky si podle výsledků šetření častěji berou starší lidé a obyvatelé malých obcí. Nejčastěji si pro ně chodí do banky, kde mají svůj účet. Češi jsou obecně v přístupu k půjčkám dlouhodobě konzervativní. Pouze 10% respondentů je považuje za běžný finanční nástroj. 16% lidí uvedlo, že by si ji nevzali za žádných okolností. Fotbaloví fanoušci se zřejmě dozví jméno nového kouče české reprezentace. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, kde by jeho jméno měla zveřejnit. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. O trenérovi z ciziny hovořil na počátku července také předseda FAČRu David Trunda. Pokud se tak stane, bude mít naše reprezentace prvního zahraničního kouče ve své historii. Ještě krátký návrat k počasí, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti, no a v severozápadní polovině území se místy mohou objevit přehánky nebo bouřky. O teplotách už jsme se bavili, připomínám nejvyšší mezi 35 a 39. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:05, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké páteční dopoledne s datem 31. července a teď už Petra Janů písnička Už nejsem volná.
4: Když okrát...

0: 4 minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino a v něm písnička z filmu Jak básníkům chutná život. Na Facebooku zjišťujeme, ve které vzdálené zemi jste byli. Ono je léto, cestování k tomu neodmyslitelně patří a nás zajímá, kde jste se nejdál podívali. Paní Aurelia Janošková píše Mexiko, dále koukám, že paní Eva Aronová píše Sri Lanka, Izrael, paní Andrea Tárová píše Bali, Dominikánská republika, Kuba, Panama, Peru, Bolívie, Chile, Brazílie, Argentína, Čína, tak paní Andra tu Jižní Ameriku vzala opravdu se vším všudy. Paní Simona Oborníková píše v USA za dcerou, pan Jiří Kután píše Brno, to je až někde v Asii, píše pan Jirka a dále koukám, že třeba pan Dušan Krejčí navštívil Kazachstán. Moc fotek tam teda zatím nevidím na našem Facebooku, to je možná škoda, jestli máte nějakou fotku z takovéto daleké výpravy, byla by škoda se s ní nepochlubit. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme za 10 minut půl 10. Za malou chvíli letní kino, písnička V tom, Iveta Bartošová a Karel Černoch.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl desáté, tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Českého Těšína nám přeje paní Ivanka společně s panem Jindřichem, kteří hlásí 27 stupňů a jasno, tak tam už opravdu ty hranice takhle dopoledne a takový tropy v Českém Těšíně. Pozdravujeme paní Ivanku a pana Jindřicha a také se nám ozvala milá paní Maruška ze Sázavy, která hlásí zatím ještě, dá se říci, příjemných 23 stupňů. Moc děkuji za spolupráci, máme minutu po půl desáté a teď už další muzika let 60. až 80. Naďa Urbánková, písnička Rodičovské sdružení, pojďme na to.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: kempu, syn si chtěl nasekat dřevo a vlastně si prosek jakoby ruku, netrefil se, takže opravdu dovolená v tom týdnu výborná, kluk byl v Jindřichově Hradci v nemocnici, takže opravdu dovolená se nám vydařila, pak mám zážitek před 7 nebo 8 lety, kdy jsme byli s dcerkou v Chorvatsku, dcerka na gymnázium ve 4. ročníku za měsíc, pak po dovolené přišla s tím, že je těhotná, takže opravdu některý dovolenými ulpěli v myšlenkách vlastně dodnes.
1: Mě dovolená teprve čeká. 19. srpna odjíždím do Varšavy, kterou neskutečně mám rád a miluju opravdu. Si tam pěkně jdu do multimediálního parku Fontán, který je hnedka rásadící pod hotelem. A odpočnu si tam krásně, jak fontánka bliká, svítí, teďka tam leská ta vodička a ještě každou sobotu a pátek tam mývají takový představení do ty fontánky. Prostě je to paráda.
2: Tak mezi můj nejlepší zatím zážitek během dovolené bylo, když jsem se plavil na trajektu mezi Tallinem a Helsinkama. Bylo to velmi zajímavé a líbilo se mi to.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
2: Dobré dopoledne, opět se hlásí Tomáš Zemánek s dalšími zprávami a hned na úvod potěším řidiče, protože dálniční síť České republiky bude ode dneška zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic spouští provoz na D3 u rakouských hranic. Řidiči se tady nově projedou po 3,5-kilometrovém úseku od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Cesta k moři po této trase tedy zase bude o něco příjemnější. Zájem o rekvalifikace v Česku upadá. Úřad práce čeká větší vlnu příjmu žádostí o ně zase koncem léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí a výuku jazyků. Podle červnového průzkumu výzkumného ústavu STEM má obavu z nezaměstnanosti 40% osob v produktivním věku. Český pracovní trh se ale v posledních letech potýká spíše s nedostatkem pracovníků. Nezaměstnanost v červnu dosáhla 4,8%. Míra nezaměstnanosti tedy zůstává jednou z nejnižších ze států Evropské unie. Pojďme na sport. Hradec Králové zažil fotbalovou euforii. Slavná lízátka se na evropský zápas v otroku těšila přes 30 let, včera ale čekání skončilo a hned výhrou 3-1 nad norským Tromsø. Hradec postupuje do třetího ze 4 předkol Evropské ligy, kde vyzve turecký Bešiktaš. A ještě se krátce vraťme k jeho včerejšímu úspěchu. Tromsø by mělo být mezi fotbalovými profesionály nejseverněji sídlícím klubem světa. Mimochodem, noc tam teď trvá necelé 3 hodiny a samozřejmě mají i chladné podnebí. Možná, že i to hradeckým otrokům zahrálo do karet, protože se oba týmy utkali v extrémním vedru. 400 fanoušků z Norska vytrvale fanděli do půl těla, atmosféru ale strhla obrovská převaha domácích. Hradec postoupil do třetího ze 4 předkol Evropské ligy a dařilo se taky Jablonci. I tomu po vyřazení chorvatského Varaždínu zbývají k základní skupině 2 další postupy. Bojuje však pouze o slabší konferenční ligu a začne proti soupeři z Rigy. No a ještě se podívejme na počasí. Dnes naměříme nejvyšší teploty mezi 35 a 39 stupni. Bude jasno až polojasno. No a v severozápadní polovině území se místy v pozdějších hodinách mohou objevit přehánky nebo bouřky. Tolik zprávy, loučí se Tomáš Zemánek, mějte krásný den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, poděkování za ně patří do naší redakce a my pokračujeme v krasojízdě let 60. až 80. Na řadě je Hana Hegerová, Petr Hapka, duet Levandulová, Adam Kořica přeje hezké páteční tropické dopoledne.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do 11:30 Karel Zich, písnička Hodinky nejdou, takhle bude znít naše letní kino, které nabídne písničku z filmu Slunce, seno, erotika. Venku už to pořádně peče, jen co je pravda, dnes opět teploty, ty maxima budou atakovat hranice 40. Myslete na to, dodržíte prosím pitný režim a držte se ve stínu. Nás nadále v rámci našeho programu čeká pořad Máme Česko rádi. Dozvíme se, proč olomoucké syrečky nejdou vyrobit jinde než na Olomoucku. Více uslyšíme o 10:30.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Přeji hezké páteční dopoledne z Rádia Český Impuls, 31. červenec. Naše další hudební dvojce nabídne písničky o ohni, a to po 10:30. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi. Na rádiový talíř si položíme olomoucké syrečky. Za Hanou Kratíkovou se podíváme do Loštic, kde se vyrábějí.
1: Máme Česko rádi.
2: Na lince mám jako vždy Mirka Tausiga z klubu českých turistů Praha. Mirku, dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Hned na úvod povím, že Loštice leží nedaleko Olomouce a tím se vysvětluje, co mají společného s pravými olomouckými tvarůžky. A v Lošticích je i muzeum, kde vám objasní třeba, jak se vyrábějí a podobně.
2: A jak se tedy vyrábějí?
3: Je to odtučněný měkký podmazem zrající sýr z netučného kyselého tvarohu a soli. Mimochodem jsou velmi zdravé a dietní. Obsahují hodně bílkovin, za to málo tuku. A při výrobě se nepoužívají žádné konzervační látky. S výrobou se v Lošticích začalo pravděpodobně už před 400 lety.
2: V muzeu jsou vystavené nádoby a nástroje používané pro mletí, lisování a další výrobní postupy. Pouští se tu také film, podle kterého můžete srovnat prvorepublikovou výrobu tvarůžků s tou dnešní.
3: Mimochodem, Hanko, věděla jste, že sýr může mít různou chuť v jiných částech světa, i když receptura bude naprosto stejná?
2: No, když to říkáte, zní to logicky. Odrůdy vín mají také stejná semena a co máme potom druhů vín, že? A vy někam touhle svojí otázkou míříte?
3: No jistě. Výrobce olomouckých tvarůžků tvrdí, že postup výroby a zrání je v rámci regionu Haná zcela unikátní a jinde prostě podobné tvarůžky nevyrobíte. No já nevím, já zase tak vycvičené chuťové pohárky nemám a posoudit to prostě neumím.
2: Ale každý z posluchačů to může sám zkusit. V Lošticích se dají ty pravé tvarůžky koupit, že?
3: Přesně tak. A určitě vám tu i poradí nějaké recepty, jak tvarůžky upravit.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne v plném proudu, 31. červenec, pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celu do vysílání kolegy Honzy Benešovského, naše další hudební dvojce, a ta nám spojila písničky o ohni. Čeká nás Karel Gott, skladba Oheň v sobě máš, a také nás nemine Dalibor Janda, nahrávka Oheň, voda, vítr. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, opět jsem si to s vámi užil, doufám, že vás raní potažmo i trochu dopolední vysílání bavilo. Venku už je opravdu pořádný pařák, tak prosím, dodržujte dneska pitný režim. Snažte se být ve stínu, pokud můžete, a nějak zvládněte ten dnešní tropický den. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 11. hodině. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou, užijte si pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
4: je fajn. Hudební dvojice
5: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Krásné dopoledne, dnes naposledy se od mikrofonu hlásí Tomáš Zemánek a nese další čerstvé zprávy. V Česku dnes nabobtnala dálniční síť, a to o celé 3,5 kilometru. Už se totiž slavnostně otevírá nový úsek dálnice D3 u rakouských hranic od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Řidiči by se po novém úseku měli svést přibližně od poledne. Původně měli silničáři úsek otevřít až za měsíc. Na konci sektorů u Dolního Dvořiště vznikla provizorní komunikace, díky které se řidiči vyhnou obci. S plánovaným mostem na hranici čekají, až se sestavbou přiblíží také rakouská strana. Celá jihočeská část D3 bude hotová v roce 2027. Rybáři po celé republice se potýkají s nedostatkem vody. Omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a už několik jich museli vylovit. Letošní horší situaci s vodou impulzu potvrdil i hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž.
2: Z důvodu toho už dlouhého sucha už z loňského roku. Největší problém je s tím, že jsme část rybníků nebyli schopni ani nasadit, ani vlastně napustit. A část těch rybníků, který měli nedostatek vody, už jsme byli nuceni slovit. Je to přibližně 5 rybníků, jinak přibližně u dalších 30 máme velký odstav vody.
1: Rybářství Hluboká hospodaří na přibližně 150 rybnících. Podle Kříže už v některých místech musí ryby odchytávat a přemisťovat do rybníků, kde voda ještě je. Hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Včera se tam rozšířil na plochu 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. Hasiči průběžně monitorují situaci pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. V severním Pakistánu spadla lavina. Záchranáři vyhlásili pátrání po skupině 10 horolezců, kterou vedl známý nepálský alpinista Puria. Nasadili helikoptéry a další prostředky. Podle posledních zpráv se podařilo záchranářům spod laviny vyprostit 4 těla, jejichž identitu se úřady snaží zjistit. Ve skupině je podle agentury AP 5 Nepálců, Pakistánec, Ománka, Američanka, Číňan a jeden další cizinec, jehož občanství není známé. Nakonec si dejme počasí, dnes bude jasno a polojasno a můžeme se těšit nebo spíš obávat teplot mezi 35 a 39 stupni Celsia. Schladit by nás trošku mohly přehánky, které mohou teoreticky dorazit na severozápadní polovinu území. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Konečně pátek. Po 11. hodině zdraví Honza Benešovský a dáme si diskohrádky Hanna Zagorová, Petr Kotval, Stanislav Ložek.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny s rozesmátou tlánou.

Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. V programu našeho letního kina jsou Chalupáři. Za chvilku si je připomeneme legendární písní Když máš v chalupě orchestrion. Valdemar Matuška bude zpívat. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání máme 11:30. Pojďme nahlédnout do našich turisticko-cestovatelských plánů. Říkám turisticko na začátek, takže pořád máme Česko rádi, Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Budeme mít zajímavé gastrotéma, pěkně voňavé. Dozvíme se, proč olomoucké syrečky nejdou vyrobit jinde, než právě tam, kde se vyrábí, to znamená na Olomoucku. Tak to je domácí scéna, s Jirkou Kolbabou zůstáváme na Aljašce ve městě Anchorage, které není turisticky zajímavé, přesto se mu turisté nemůžou vyhnout a Jirka vysvětlí ty důvody. Tak to jsou naše plány.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Takhle hraje Český impuls.
2: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte dopolední program Českého impulzu, Eva Pilarová s Jaromírem Majerem a Schody v dešti. Jdeme dál, pojďme se posunout do naší klenotnice, do impulzovic krabičky, kde je špenát. Což takhle rád si špenát? Slavná písnička Jiřího Schellingera, kterou bude právě teď komentovat Helena Vondráčková. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a ve 12 se pojďme potkat u hlavní zpravodajské relace.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Písničku Což tak hledáce špenát miluju, nejenom proto, že mám špenát opravdu ráda, ale i proto, že jsem měla ráda Jirku Schellingera. Byla s ním velká legrace, to je ostatně z téhle písničky hodně cítit. Neměl to chudák lehký, tenkrát ho pořád masírovali, že má nemocný hlas, takový chraplák a ještě k tomu dlouhý vlasy, takže ten to dostával ze všech stran. Ale zvládal to a byl vždycky nad věcí a v dobré náladě a proto nás jeho smrt všechny tak zasáhla svou zbytečností. Je mi smutno, když si pomyslím, že tu s námi mohl být dodnes.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Pěkný den. Boj s plameny na Opavsku jde dobrým směrem. Hasičům se zhruba po 22 hodinách podařilo lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu. Stupeň požárního poplachu snížili na druhý ze čtyř možných. Požár vypukl včera popoledně a rozšířil se až na plochu 27 hektarů. Do hašení ohně se zapojilo až 150 hasičů ze 30 jednotek. V noci jich na místě byla stále polovina. Počet zasahujících jednotek se postupně snižuje. Požár pomáhali hasit i dva vrtulníky nebo velkoobjemové cisterny. V centrále ČEPS probíhá cvičení. Provozovatel tuzemské přenosové soustavy prověřuje svou připravenost na mimořádné události. V centrále společnosti na Pražském Bohdalci tak probíhá požární cvičení, během kterého se třeba simuluje požár v jedné z budov. Firma o tom informovala agenturu ČTK s tím, že testem procházejí třeba stanovené havarijní postupy, ale také to, jak by probíhala v případě mimořádné události spolupráce se záchrannými složkami a městskou policií. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
4: Lodě s väčším ponorom sú odstavené v prístavoch alebo na kotviskách a čakajú na zlepšenie situácie. Na slovenskej strane sa pristúpilo aj k zmene režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Deje sa len v určitých cykloch, aby sa obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenosť musí dosiahnuť minimálne 40%. Vyhliadky na zlepšenie stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú.
3: Z Maroka včera proudili do španielské Seuty 10 000 migrantů. Město se nachází na severu afrického kontinentu. Za jediný den tam podle odhadů španělského ministerstva vnitra přišlo ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí na 49 000 běženců. Píše to agentura Reuters. Při snaze přeplavat námořní hranici se 19 migrantů utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou enklávou pokračují i dnes, i přesto, že Maroko posílilo ostrahu části hranice. Někteří lidé ale začali odcházet. Do Seuty dnes míří španělský premiér Pedro Sánchez. Dnes postupně hlavně v Čechách bude od západu přibývat oblačnosti a můžou se přidat přeháňky nebo bouřky. Maximální teploty budou šplhat k 39. Na severu Čech bude méně, ale pořád dost, a to kolem 34 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsme za polednem 3 minuty po 12. hodině. Karel Zich, Alenka v říši divů, první písnička po zprávách a Honza Benešovský je u toho s vámi. Hezký den.
6: Telegram s adresou svět.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Seriál Píseň pro Rudolfa III. Si připomeneme za chvilku slavnou modlitbu pro Martu, písnička z našeho letního kina. A potom už Alexandr Hemala, který sestavuje televizní chvilku, to znamená vybírá z televizního programu to nejlepší pro vás. Tak s námi zůstávejte na Českém impulzu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, Jiří Sovák a Alena Vránová se rozhodnou prát špinavé prádlo veřejně. Jak to zní, to si poslechněte odpoledne u Alexandra Hemaly ve čtvrt na pět. Já to říkám, protože teď tady máme Sašu s nabídkou televizních pořadů na dnešní večer v televizní chvilce. No a hned potom další muzika. Miky Volek, Rána a gól, Petr Spálený, Silvie nemá čas, Český impuls.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Také dnes večer začneme animovaným snímkem, i když to dnes bude i trochu horor. Hrdinou je totiž 14-letý Freddy, který by se za 6 let měl stát vlkodlakem, ale ke své smůle ztrácí měsíční prsten a tak se místo obávaného tvora stane pouze a jenom malým pudlem. Aby se mohl vrátit mezi ostatní, musí získat měsíční prsten zpět. Jak se mu to podaří či nikoli, uvidíte v animáči 100% vlk ve 20 hodin na Nova Cinema. Snímek Příběh kmotra byl inspirován knihou Jaroslava Kmenty Kmotr mrázek a tak je hrdinou chlapík, co před revolucí vexloval, po ní začal sbírat kompromateriály na politiky, rozjel zločineckou kariéru, při níž se neštítil ani vražd. No a jeho protihráčem v tomto snímku je mu policista Zeithaml, který i po odchodu od policie pokračuje v pátrání na vlastní pěst. Příběh kmotra s Ondrou Vetkým v hlavní roli ve 2020 televize Prima. Kdy jindy než v čase prázdnin a volných dnů bychom měli mít rádi naší drahou vlast. Měli bychom vyrážet do různých koutů za krásami naší kotliny. A také tu inspirativní a zábavný a též trochu soutěživý pořad Máme rádi Česko. A to hned dvakrát. Poprvé ve 2015 a pak ve 22. Vše na televizi Prima. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, pátek 31. července. Před námi je hudební dvojice, do které si dáme písničky o motýlcích. Začne Václav Neckář, Motýlek, a potom Helena Vondráčková, ta slavná Chytila jsem na pasece motýlka. Honza Benešovský stále s vámi, připravujeme, nebo dá se říct, že už vlastně dokončujeme hlavní zpravodajskou relaci na 13. hodinu, takže pokud jste rádi v obraze, dál poslouchejte Český impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

Do naší ulice auta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči.

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let, bylo nám do svůj.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. A začínáme dobrou zprávou pro řidiče. Dálnice D3 je nově u rakouských hranic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm silničáři otevřeli dopoledne. Přejezd k jižním sousedům nás ale stále zpomalí. Jejich část dálnice totiž teprve roste. Mělo by jim to trvat asi 6 let a potřebují dostavět 6 kilometrů. To je paradoxní situace, protože u dálničních přechodů se zatím vždy a ze všech stran čekalo na nás. Teda aspoň podle ministra dopravy Ivana Bednárika. U hranic tedy budou řidiči dočasně brzdit a sjíždět. Nový dálniční úsek české strany měří přes 3 kilometry a už v těchto momentech ho zkouší první tuzemští řidiči. Celá jeho česká část D3 má být hotová příští rok. Senioři si mohou oddechnout. Od srpna můžou ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpátky státní příspěvky, které museli státu vrátit. Ministerstvo financí to sdělilo agentuře ČTK. Umožní to novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která nabyde účinnosti od zítřka. Novelu už dřív schválil parlament a tento měsíc ji podepsal prezident. Policisté se ve velkém chystají na Prague Pride. Na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti dohlédnou od pondělí ve zvýšené míře. Celý festival vyvrcholí příští sobotu pochodem. Na něj samotný je vyčleněných několik stovek policistů, kteří zajistí celou jeho trasu od Václavského náměstí na Střelecký ostrov a oblast bude monitorovat policejní vrtulník. Dopravu v centru města akce omezí. Bezpečnostní opatření policie přijala mimo jiné s ohledem na nedávný útok na podobnou akci v Berlíně. Policejní mluvčí na webu uvedla, že vyhodnotili jednotlivá rizika. Festival příští týden nabídne víc než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Proběhne na různých místech metropole. Zaměří se nejen na život LGBT+ komunity, ale také třeba na širší otázky lidských práv. Fotbalisté Hradce Králové vyhlížejí slavného soupeře. Na stadion pod Lízátky přijede v rámci třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Východočeši si další dvojzápas vysloužili díky postupu přes Tromsø. Hradec Králové doma porazil norského soupeře 3-1 a potvrdil tak venkovní výhru 1-0. Trenér David Horejš to bere jako odměnu za odvedenou práci.
2: Asi dlouho na to nikdo nezapomene. Vyprodali stadion, skvělý výkon od všech hráčů a vítězství prostě 3-1, který nám zaručilo postup do dalšího kola, tak si myslím, že to je obrovský úspěch pro celý ten klub a pro ten region.
1: V konferenční lize jde dál také Jablonec. Severočeši po výhře 2-0 otočili dvojzápas s chorvatským Varaždínem. Ve třetím předkole se utkají s lotyšským klubem RFS Riga. Dnes postupně hlavně v Čechách má od západu přibývat oblačnosti a můžou se přidat přehánky nebo bouřky. Maximální teploty budou šplhat k 39. Na severu Čech naměříme kolem 34 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily krátce po 13. hodině, přichází hurikán Dalibor Janda. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne z Českého impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, letní kino funguje, za chvilku si připomeneme Léto s kovbojem, písničkou Já se znám, která v tomto snímku zazněla. No a potom už přijde cestovatel Jirka Kolbaba. Zavítáme do aljašského města Anchorage, které není turisticky zajímavé, říká Jirka, ale přesto se mu turista nemůže vyhnout.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku přivítáme Lenku Filipovou v toulavém valčíku. Skvělá písnička, hned potom ráno Valdemara Matušky. Ale teď míříme do světa, do velké exotiky, poznáváme Aljašku. Představíme vám město Anchorage. I když není hlavním městem, patří k nejdůležitějším aljašským centrům.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Určitě nejvýznamnější je rozloženo mezi rameny Cookova zálivu a představ si, že v tom městě žije asi 300 tisíc obyvatel v této chvíli, což je dokonce asi 45% z celkového počtu obyvatel Aljašky. Je to opravdu dopravní, ekonomické a také komunikační centrum. Anchorage je také sídlem mezinárodního letiště. Vůbec ta celá ekonomika je navázána na velice bohaté přírodní zdroje.
0: O jakých přírodních zdrojích mluvíš?
2: Mluvím zejména o ropě. Jenom na severu Aljašky se našla ropa, ale našla se i tady v blízkosti Aljašského zálivu nedaleko Anchorage. Našla se zde také velká naleziště plynu, pochopitelně, že se tady získávají ryby a také pochopitelně zlato.
0: Jakou má historie tohle město? Možná to bude souviset se zlatokopectvím, nebo se pletu?
2: Tak by město bylo založeno v roce 1915 a opravdu proto, aby to byla taková křižovatka při transportu zlata, zejména do přístavů, které byly na jihu v tom zálivu Tichého oceánu. A pak ještě potřeba říct jednu událost, která tady opravdu velice významně zasáhla do tohoto města, a to zemětřesení, které bylo v roce 1964. Představ si, že 9,2 stupňů Richterovy stupnice způsobilo velkou přílivovou vlnu, která dokonce zabila několik lidí, ale město se poměrně rychle tady z této krize probudilo a dnes opět velmi prosperuje. Prosperuje zejména, protože je tady transportována ropa.
0: Je v tom městě Anchorage na Aljašce k vidění něco pro turisty vyloženě, nebo je to spíš takové město, řekněme, praktické pro život těch lidí na Aljašce?
2: Je pro turisty strategické, protože tady většinou přistanou, vystoupí z letadla, potom se chystají na ty své dobrodružné výlety do vnitrozemí a tady si musí nakoupit zásoby. Zde si půjčí auto, zde si najmou třeba průvodce a zde si také koupí jídlo a pití a také pohonné látky na dlouhou dobu, protože v některých těch částech Aljašky už takovéto vůbec neseženou.
0: Anchorage, město na Aljašce, tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Pátek 31. července, první prázdninový měsíc za námi, toto letí. Pojďme se dát do hudební dvojice písničky o lásce, klidně o té, která třeba eventuálně vznikla během tohoto měsíce mezi leckým. Začne Věra Špinarová Kosmickou lásku a potom Pavel Bobek o Ruby, nechtěj mi lásku brát.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Hudební dvojice
9: Aneb, jako vejce vejci.

nechtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád. Český

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Cesta k moři bude pohodlnější. Řidiči totiž můžou ode dneška využívat úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. V Jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice D3 mezi Kaplicí, Nádražím a Nažidly. Hejtman Martin Kuba považuje dobudování infrastruktury za klíčový úkol.
2: V České republice opravdu musíme maximálně jako politici tlačit na to, aby tyhle ty infrastrukturní stavby jsme prostě realizovali. Je to mnohem důležitější, než hádat se o všechny možný nesmysly v parlamentu. Tohle prostě Česko pro svoji budoucnost potřebuje.
1: Celá jihočeská část dálnice D3 má být hotová v příštím roce. S kompletním dokončením až z Prahy počítá ředitelství silnic a dálnic do roku 2032. Tým českých hasičů dál pomáhá v Řecku. Na místě zasahuje od poloviny července, podílí se tam na hašení lesních požárů. Dnes ráno naši hasiči bojovali s plameny na západě Peloponéského poloostrova, kde se oheň šířil v kopcovitém terénu a zásah komplikoval i silný vítr. Velitel českých hasičů novinářům řekl, že během dneška se jednotka vrátí do Česka. Sestavu 22 hasičů ale vystřídá stejný počet dalších českých kolegů. Nový tým stráví v Řecku následující 2 týdny. V polovině srpna pak přepraví veškerou techniku zpátky do Česka. Extraligové Pardubice posílí hokejový útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanley Cupu z minulého roku se vrací do mateřského klubu po 12 letech strávených v Zámoří. Dynamo o jeho příchodu informovalo na klubovém webu. Nosek v NHL odehrál v základní části přes 500 utkání a v play-off pak 68. Hrál za Detroit, Vegas, Boston, New Jersey a naposledy za Floridu. Podstatnou část poslední sezóny vynechal kvůli zdravotním problémům. Česká fotbalová reprezentace má nového kouče. Stal se jim Santi Denia. 52-letý Španěl bude prvním zahraničním koučem u tuzemského národního týmu. Zítra se na oblohu vrátí mraky, místy přinesou přehánky nebo bouřky, ty budou ojediněle i silné. Naměříme od 27 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 36 ve východní polovině Moravy a Slezska. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Příjemné odpoledne po zprávách ve 2 hodiny. Petr Novák, George and the Beethoven's Přátelství na Entou. První písnička, pokračovat bude Jiří Korn a s vámi je u mikrofonu Honza Benešovský.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, je to blízko a Michal David. To je písnička, která zapadne do našeho letního kina, protože zazněla ve filmu Disco příběh. Hrajeme za malý moment, potom další vydání pořadu Máme Česko rádi a dozvíme se, proč olomoucké syrečky nejdou vyrobit jinde, než právě tam, kde vznikají, to znamená na Olomoucku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítám. Vám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český im.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Na rádiový talíř si teď položíme olomoucké syrečky, neboli tvarůžky. S Hankou Kracíkovou se podíváme do Loštic, kde se vyrábějí.
1: Máme Česko rádi.
2: Na lince mám jako vždy Mirka Tausiga z klubu českých turistů Praha. Mirku, dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Hned na úvod povím, že Loštice leží nedaleko Olomouce a tím se vysvětluje, co mají společného s pravými olomouckými tvarůžky. A v Lošticích je i muzeum, kde vám objasní třeba, jak se vyrábějí a podobně.
2: A jak se tedy vyrábějí?
3: Je to odtučněný měkký podmazem zrající sýr z netučného kyselého tvarohu a soli. Mimochodem jsou velmi zdravé a dietní. Obsahují hodně bílkovin, za to málo tuku. A při výrobě se nepoužívají žádné konzervační látky. S výrobou se v Lošticích začalo pravděpodobně už před 400 lety.
2: V muzeu jsou vystavené nádoby a nástroje používané pro mletí, lisování a další výrobní postupy. Pouští se tu také film, podle kterého můžete srovnat prvorepublikovou výrobu tvarůžků s tou dnešní.
3: Mimochodem, Hanko, věděla jste, že sýr může mít různou chuť v jiných částech světa, i když receptura bude naprosto stejná?
2: No, když to říkáte, zní to logicky. Od růdy vín mají také stejná semena a co máme potom druhů vín, že? A vy někam touhle svojí otázkou míříte?
3: No jistě. Výrobce olomouckých tvarůžků tvrdí, že postup výroby a zrání je v rámci regionu Haná zcela unikátní a jinde prostě podobné tvarůžky nevyrobíte. No já nevím, já zase tak vycvičené chutivé pohárky nemám a posoudit to prostě neumím.
2: Ale každý z posluchačů to může sám zkusit. V Lošticích se dají ty pravé tvarůžky koupit, že?
3: Přesně tak. A určitě vám tu i poradí nějaké recepty, jak tvarůžky upravit.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední program Českého Impulzu. Čeká nás písnička z Impulzovic krabičky, takže zase otevíráme naší hudební klenotnici, což je vždycky taková slavnostní chvilka. Když se načančám, bude zpívat Heidi Janků a komentář k tomu připojí Lucie Vondráčková. Tak přejeme příjemný poslech, hezké odpoledne a blížíme se taky k 15. hodině, na kterou připravujeme v redakci nejnovější zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární

0: Bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Někdy film vytvoří písničku a někdy písnička vytvoří film. Tady nevím, jak to přesně bylo, ale všichni znají, když se načančám od Heidi Janku z roku 86.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Masarykova univerzita čelila kybernetickému útoku. Aktuálně zjišťuje dopady řádění hackerů. Klíčové služby fungují bez omezení. Škola na webu uvedla, že po odhalení incidentu přijala řadu technických opatření, která mají snížit riziko dalších škod. Patří mezi ně reset vybraných hesel, oddělení některých částí sítě nebo nasazení nástrojů pro detekci a blokování aktéra. Horko komplikuje železniční provoz mezi Přeloučí a Pardubicemi. Zabezpečovací zařízení má výpadky, přehřívá se a detekuje chyby. Agentuře ČTK to řekl mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky jezdí v tomto úseku koridoru v omezeném režimu. Technici se závady snaží odstranit. Meteorologové vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Doporučují, abychom kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu omezili pobyt venku. Už včera vyhlásili smogovou situaci v Ústeckém kraji. Podle meteorologů by se lidé měli při pobytu venku hlavně v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Středočeský kraj zakazuje rozdělávání ohně. Hejtmanka Pecková vyhlásila období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Oheň se nesmí ve Středočeském kraji rozdělávat od dnešní půlnoci. Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santi Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
2: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Zítra čekáme hodně mraků, ty přinesou i přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Na západě a severozápadě Čech spadnou teploty k 27 stupňům. Ve východní polovině Moravy a Slezska může být až 36. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po zprávách ve 3 hodiny zdraví Honza Benešovský a posíláme citronovou holku, slavná písnička Vítězslava Vávry. Tak příjemný poslech a ještě jednou hezké odpoledne.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, je to zase tak trošku filmové odpoledne, díky naší rubrice Letní kino, za chvilku si v ní připomeneme písničkou Nech brouka žít, film Trhák, Juraj Kukura bude zpívat. Vy se občas mrkněte k nám na Facebook, dáváme tam novinky z rádia, taky tam můžete potkat sem tam nějakou soutěž nebo různá témata a najděte si nové přátele www.facebook.com/Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

co se rovnají. Mé dívce in, dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou in. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, prázdniny jsou v polovině, máme pátek 31. července, tak možná je to čas trošku zabilancovat, jak jinak o prázdninách, než někde u ohně, u grilu, s kamarády, s přáteli. Pokud něco podobného vzniká, třeba v rovině nápadu zatím, tak k tomu ještě přidáváme tip na hudební kulisu, kterou vám rádi obstaráme. Mezi 19. a 20. hodinou, totiž i dnes večer, přijdeme s písničkami k táboráku, tady na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Jiří Sovák a Alena Vránová se rozhodnou prát špinavé prádlo veřejně. Bude to ve 4:45 odpoledne, to znamená za chvilku už, v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne, mávám od mikrofonu a ještě než definitivně odejdu, tak pošlu písničky o ohni. Nejprve Karel Gott, Oheň v sobě máš, a potom Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Tak ještě jednou hezké odpoledne a příjemný poslech, Český impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
4: Hudební dvojice
5: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. V západní polovině Česka budou znovu úřadovat bouřky. K večeru a v noci můžou být i silné a doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 km v hodině. Na panující sucho a vedro to nebude mít vliv. Český hydrometeorologický ústav to uvedl pro agenturu ČTK. Riziko vzniku a šíření požárů naopak rozšířil na další oblasti. Nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji zůstává velmi vysoké. Český fotbal přepsal svoji historii. Poprvé totiž povede reprezentaci zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Náš sportovní reportér Standa Sigmund vyrazil zjišťovat informace přímo do sídla fotbalové asociace na Pražský Strahov. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den. 52letý Santi Denia považuje nabídku vést českou reprezentaci za čest a největší okamžik ve své kariéře. V českém fotbale nevidí ale žádný velký problém. Půjde prý jen o to vybrat si správné hráče pro styl hry. Národní tým by měl být jakousi rodinou, ve které bude panovat respekt a hrdost reprezentovat českou zemi. Ví, že to nepůjde okamžitě, půjde o to získat si i důvěru hráčů a fanoušků. V tom směru bude dbát i na komunikaci mezi hráči, kluby a novináři. Smlouvu na 2 roky má i jeho asistent Pablo Amo, bývalý asistent španělského Ačka.
1: Hygienici a veterináři rozšířili varování před paštikou. Týká se té zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným pepřem. Může v nich být bakterie produkující jed botulotoxin. Spotřebitelům doporučují výrobek bezpečně zlikvidovat, případně vrátit tam, kde ho koupili. Botulotoxin patří mezi nejúčinnější známé přírodní jedy. Působí na nervový systém a blokuje přenos nervových vzruchů na svaly. To může vést k postupnému ochrnutí svalstva. Na Pražském hradě dnes bylo slavnostně rušno. 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky tam složilo vojenskou přísahu. Slavnostním ceremoniálem na 3. nádvoří završili 25-denní výcvik. Po jeho absolvování získávají status vojáka v záloze. Do kurzu na začátku července nastoupilo 48 studentů, 5 z nich ho ale nedokončilo. Zítra se na oblohu vrátí mraky, místy přinesou přeháňky nebo bouřky, ty budou ojediněle i silné. Naměříme od 27 stupňů na západě a severozápadě Čech až po 36 ve východní polovině Moravy a Slezska. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké páteční odpoledne, přátelé. Je to neuvěřitelné, ale před námi je poslední odpoledne prvního prázdninového měsíce. Co říkáte, letí to letí, tak vychutnávejte každý den a ráno už se probudíme do srpna. Ale ještě předtím jsou tu písničky, vzpomínkové písničky a také celá řada bavičů, kteří vás pevně věřím rozesmějí. Například teď už nastupuje Přízrak 7B, čili jeden z hitů skupiny Karamel.

0: Tak to byl Tygr z Indie, do kterého se proměnil Viktor Sodoma na českém Impulzu rádiu pro radost se života. Co si budeme, přátelé, povídat, prát špinavé prádlo na veřejnosti se vůbec nemusí vyplatit. Například v tomto případě se do této činnosti pustili Jiří Sovák a Alena Vránová a tím, dá se říci, rozhodčím v jejich sporu nebyl nikdo jiný než Jirka Lír, velký herec malých rolí. No a tady vše začalo docela nevinně anekdotou, tak si pojďme poslechnout, kam až se to praní špinavého prádla dostalo.
1: Oslaďte si podle chuti, pane Bucela.
2: Magdičko, řekni panu Bucelovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch...
1: Jo, no, my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět.
2: To se zasmíjete. No.
1: Tak jistý mladý muž, turista.
2: No tak.
1: Zabloudí v Karpatech.
2: No spíš v horách, jako.
1: No jistě, tak v Karpatech nebo třeba...
2: Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit.
1: No dobře, no tak já myslím, že v Karpatech, ale na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká.
2: Mladá?
1: No, to se může říct.
2: No já vím, ale já to zdůraznu, pač. To je strašně důležitý.
1: No. Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď?
2: Jeden kospetl. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pusala. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech.
1: Jsem říkala.
2: A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a nepletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá.
1: A hezká.
2: No to už si říkala, A bydlejí tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. A jednou někdo zabuší na šrub.
1: Ne, začuká.
2: Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. No uslyš, může slyšet nikdo vevnitř. Musí zabušit, jo, aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají tedy, nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží.
1: Oba dva.
2: No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě, leží, páč je to daleko příjemnější.
1: Ježiš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vede někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla.
2: Pusinko, o tebe se taky nejedná.
1: No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím.
2: Nepřerušuj. No prostě...
1: A zase si to asypal na koberec.
2: No tak sakra. A turista...
1: To není problém odpadnout
2: do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli.
1: Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou.
2: Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí.
1: No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš.
2: A v tom vůbec není ten vtip.
1: A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucela, taky tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka.
2: Samozřejmě.
1: Nech to, prosím tě. Vy mi rozumíte, pane Bucela. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka.
2: Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom.
1: No.
2: Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě... Zvoní telefon.
1: Jo, horák.
2: Nepovídá sedlák, to povídám já. Ten telefon. Kdybych měl hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej později.
1: A ten sedlák
2: povídá,
1: ne?
2: Podívám se na kozy.
1: Karle, popozor.
2: Podívám se na kozy.
1: Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne. Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi.
2: Protože
1: kdyby se nám
2: utrhli a utrhli
1: doma. Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Já už to nepověděl.
2: Jak to můžu robit, pořád do toho skáče. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku?
1: Nepřejete si ještě kávu, pane Vucko?
3: Ne, děkuji.
1: Jo, vy máte ještě.
2: Jak byli je venku, tak ta selka povídá...
1: Nepovídá. Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když on jde ven potředí, to mě právě na tom připadlo tak směšný.
2: Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí.
1: Nevrátí.
2: Vrátí.
1: On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne...
2: Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí.
1: Nevrátí.
2: Vrátí.
1: Nevrátí.
2: Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy.
4: A to si říkal, to si...
1: To si třikrát říkal, nejmín. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra.
2: Ale žádnej sejra, konzerva tam je jedna, jediná.
1: Jo, jenom, že to si musí nechat do příštího trhu. No.
2: Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Vlezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá... Na.
1: Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost.
2: Ta selka strčí do turisty a řekne na.
1: Prosím tě, ne. Hergot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu.
2: Prosím tě, nežmo, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím.
1: Ty jsi ho začal, já jsem ho začal, vidíš, jak seš pitomej.
2: Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady.
1: A ty s tou svou sklerózou, viď, ty jo.
2: Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem.
1: Lidně se, prosím tě.
2: Já, že mám tu paměť, že nemám, ty. Nesmí se taky s tím idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická.
1: Když se o tobě říká moje máma?
2: To mě nezajímá.
1: Že jsi hulva.
2: No jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice.
1: To tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, bo zajíce až ho přetrhli.
2: Ne toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl FL věka.
1: Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy...
2: Co my?
1: Vy!
2: Co my? Co my?
1: Vy jste rodina alkoholiků! Nebejt mě a mojí mámy, tak jsi skončil ve škarpě.
2: Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil?
3: No jo, ale co ta selka vlastně na tom turistovi chtěla?
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
6: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
12: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Ne, mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme téměř pohádkově, totiž vařit kaši bude Jirka Helekal. A Pojď se mnou, lásko má, to už je jeden z hitů Valdemara Matušky na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: V divadelku ve Slaném vzniklo mnoho zábavných televizních pořadů, které se za ta léta již staly legendou a stále se i na televizní obrazovce opakují. My si teď poslechneme nahrávku, která vznikla v roce 1975 a ve které vystoupila legendární trojice divadla Semafor Petr Nárožný, Miloslav Šimek a Luděk Sobota. No a navíc tito tři nám představí i cvičenou žížalu, kterou by prý rád publiku ukázal právě pan Miloslav, jenže o tu žížalu se stará pan Luděk. Tak tady asi bude ten pes, možná i ta žížala, zakopána.
1: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se žížalou, jenže žížala teď nežije. A kdo na ní měl dávat pozor, ty? Mlč, prosím tě, před chvilkou žížala žila, sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dávat pozor, ty?
2: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi jí přikryl.
1: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si žížalu přikryl.
2: Já jsem jí přikryl žehličkou.
1: No, tak prosím. On má dávat pozor na žížalu a on ji přikryje žehličkou.
2: Ale ta žehlička byla studená.
1: Studená. Věruška je teď studená.
2: Co se tady rozčileško, to byla věruška.
1: Moje.
2: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
1: Ty ovšem, já jsem...
2: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
1: Ano, chytil si ji na kapra, ale čí to byl kapr?
2: Tvoj.
1: No tak vidíš, tak mi kapra vrát. No dělej, kde je ta ryba?
2: Voda jí vzala.
1: A kde je ta voda?
2: Voli jí vypili.
1: A kde jsou ti voli?
2: Páni jasnědli.
1: A kde jsou ti páni?
2: Až by to je zakopání.
1: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu věruška patřila.
2: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
1: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi o tom začal z tohle konce, tak dopak jí naučil perfektně tančit českou besedu.
2: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
1: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
2: A myslel, že jí budeš polikat.
1: Českou besedu.
2: Ale žížalou.
1: No, prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo žížaly. Za trest.
2: Já to neovládám.
1: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
2: Páni dá. Beseda začíná.
1: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi křížený ze šakale. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
2: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
1: Ať hrajou, jsou za to placení, pánové. To byl záchvat tropického šílenství. Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
2: Já musím partnerku.
1: Tak si najdi, žížala si taky partnery, hledala sama.
2: Jo, a kde si
3: on bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej sem pazoury. Hrajte.

0: takovýhle mroš mošklivej.
1: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo dvohyčko. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by peprat bylo trapu.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
2: A ty taky ne.
1: No. Ty nejsi žížala, vy?
2: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec
2: a
1: bavit.
2: A s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na Věřku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížaly vrahu.
2: Taky nedám, ty žížaly maniaku.
3: Co se tady zase hádáte? Či je to krabička?
2: Moje.
3: Když se nemůžete s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš toho. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
2: Já mám doma oce a teď čekáš písku.
1: Uvidíš.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Řidičům v Jihočeském kraji se bude zas o něco snadněji cestovat. Ředitelství silnic a dálnic tam dnes otevřelo další kus dálnice D3. Podrobnosti doplní Lukáš Marek z českobudějovické redakce zpravodajského webu iDnes.cz.
2: Je to tak, dálnice D3 na jihu Čech je od pátečního dopoledne zase o něco delší. U hranic s Rakouskem otevřeli více než 3 kilometry dlouhý úsek mezi Dolním Dvořištěm a Na Židli. Řidičům tak opět o něco usnadní třeba cestu k moři do Chorvatska či Itálie. V Jihočeském kraji nyní chybí dokončit už jen 12 kilometrů D3. První polovinu otevřou kolem Kaplice ještě letos v listopadu, zbytek pak příští rok. Z rakouské strany se má dálnice napojit přibližně v roce 2031.
1: Záchranáři v Praze včera zasahovali u 5 případů otrav oxidem uhelnatým. Jejich mluvčí agentuře ČTK sdělil, že jeden z případů skončil smrtí. Současná vedra mohou zhoršit tah komínů odvádějící spaliny z karmy ohřívající vodu nebo z jiného plynového zařízení. Upozornil předtím mluvčí pražských hasičů. Lidé by si do místnosti s takovým zařízením měli proto pořídit detektor oxidu uhelnatého. Česká řidička včera v Bavorsku srazila chodce. 44-letý muž podle místních médií zemřel. 66-letá řidička vyvázla s lehkým zraněním. Podle policie se chodec nečekaně objevil na silnici. Některá média dokonce uvedla, že předjedoucí auto vběhl. Česká řidička už nestihla zareagovat. V Alžírsku se do rokle zřítil autobus. Nejméně 25 lidí zahynulo, dalších 44 je zraněných, oznámili to místní úřady. I po zveřejnění nového počtu mrtvých varují, že tragická bilance nemusí být konečná. Zítra čekáme hodně mraků, ty přinesou i přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Na západě a severozápadě Čech spadnou teploty k 27 stupňům. Ve východní polovině Moravy a Slezska může být až 36. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, se zpěvák Pavel Vítek svěří, že má rád vůni tvý kůže a ona se brání. To už je jeden z hitů Karla Černocha.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru i mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Prý člověk zpravidla pod mírným tlakem dosahuje lepších výsledků. Ovšem zdá se, že u pana Vladimíra Menšíka to tak neplatí. My si totiž připomeneme záležitost, která se udála, když na představení, ve kterém pan Vladimír hrál, se bez ohlášení dostavil tehdejší prezident republiky.
1: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizoku vedete mě? A co chcete mě? Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hrál, já to hrál strašně rád. Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný. Bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo. Burian byl plukovník. A teď jsme z toho byli tak, že jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva. Většinou byly hlášeny ty návštěvy tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás... Teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
2: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list,

0: V úvodu poslední půl hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, nám Cesty lásek představí Marcela Holanová na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Také dnes večer začneme animovaným snímkem, i když to dnes bude i trochu horor. Hrdinou je totiž 14-letý Freddy, který by se za 6 let měl stát vlkodlakem, ale ke své smůle ztrácí měsíční prsten a tak se místo obávaného tvora stane pouze a jenom malým pudlem. Aby se mohl vrátit mezi ostatní, musí získat měsíční prsten zpět. Jak se mu to podaří či nikoli, uvidíte v animáči 100% vlk ve 20 hodin na Nova Cinema. Snímek Příběh kmotra byl inspirován knihou Jaroslava Kmenty Kmotr mrázek a tak je hrdinou chlapík, co před revolucí vexloval, po ní začal sbírat kompromateriály na politiky, rozjel zločineckou kariéru, při níž se neštítil ani vražd. No a jeho protihráčem v tomto snímku je mu policista Zeithaml, který i po odchodu od policie pokračuje v pátrání na vlastní pěst. Příběh kmotra s Ondrou Vetkým v hlavní roli ve 2020 televize Prima. Kdy jindy než v čase prázdnin a volných dnů bychom měli mít rádi naší drahou vlast. Měli bychom vyrážet do různých koutů za krásami naší kotliny. A tak je tu inspirativní a zábavný a též trochu soutěživý pořad Máme rádi Česko. A to hned dvakrát. Poprvé ve 20.15 a pak ve 22. Vše na televizi Prima. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žák. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Už se, přátelé, blížíme k závěru dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se. Máme tu ovšem paní Halinu Pavlovskou, která nám poradí, jak přežít manželství. Dnes je na řadě první rada tohoto cyklu a prý bychom se pomalu měli porozhlédnout po Pštrosovi. Proč? Já si myslím, že je to proto, že Pštros před každým problémem strčí hlavu do písku. V manželství to může působit docela podobně. Nicméně poslechněte si paní Halinu sami. Já vám přeji hezký večer, také příjemné prožití nadcházejícího víkendu a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Mám kamarádku, která si tuhle uvědomila, že když si manžela brala, tak jeden z důležitých momentů jejího rozhodnutí byl, že manžel byl velmi eroticky vyladěný. Chtěl ji a chtěl a chtěl. Po 7 letech manželství ji manžel chtěl jednou za rok. A kamarádce došlo, že asi není v pořádku, že jí vždycky řekne, dneska jsem měl poradu, dneska mě bolí sval, dneska ne, vždyť v sobotu přijede tvoje matka. Přítelkyně se proto rozhodla problém řešit v manželské poradně. Manžel tam kupodivu šel a vyšlo najevo, že žena ho nevzrušuje proto, že v sobě potlačuje ženství a nedokáže naplno žít. Psycholog i kamarádka chtěli vědět, co to znamená, že by měla naplno žít. A manžel řekl, že to by znamenalo, že by se měla například věnovat potápění a občas si vzít batoh a jen tak se sebrat a někam jít. Psycholog i přítelkyně namítli, že matka dvou dětí se těžko může jen tak sebrat a někam jít. Manžel pokrčil rameny a řekl, že by tedy měla nosit aspoň jiné prádlo. V tom okamžiku ovšem manželce došlo, že sekretářka jejího muže je svobodná, chtivá slečna, že často nosí na zádech batoh a že se věnuje sportovnímu potápění. Jaký prádlo máš na mysli, zeptala se řezavě. A manžel řekl nevinně, prostě nějaký jiný. V tom bílým se nemůžeš líbit nikomu. A kamarádka se přestala ovládat a vyvřískla, náhodou mužu. Můj šéf Mareš je z toho mýho bílýho prádla úplně odvázaný. V jedné zoo se průvodce zastavil před výběhem se Pštrosy a řekl. Pštros se vyznačuje dvěma zvláštnostmi. Velmi špatně vidí a zhltne cokoliv. A doticha jedna z přítomných dam vzdychla. Sakra, to by byl ideální manžel. Má první manželská rada zní, pořiďte si Pštrosa.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Přeji krásný večer. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření šengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii, ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři. Města v Plzeňském kraji nabízejí ochlazení. Plzeň ve vedrech sází napítka a mlžítka. Totachov rozšiřuje klimatizaci ve veřejných budovách.
2: Mikroklima v centru Plzně osvěžují kromě kašen a fontán také pumpičky pítka a mlžítka. Ta lidé najdou například v Mlýnské strouze nebo pod divadlem Jakátila. Další dvě přibudou na náměstí Republiky v rámci jeho rekonstrukce. Když se teploty vyšplhají nad 30 stupňů, projíždí ulicemi kropicí vůz. Dvě mlžítka na náměstí nabízejí i Klatovy. Ve vedrech se tam lidé mohou schladit ve vestibulu radnice. Tachov ve veřejných budovách rozšiřuje klimatizaci. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle íránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomorský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit i na českých pumpách. Řidiči by za litr benzínu a nafty mohli zaplatit zhruba o desítky haléřů až korunu navíc. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
3: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
1: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu přibližně 47 tisíc korun. Naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Kapitánka Barbora Strýcová totiž nominovala Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syniakovou. V záloze je navíc i Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se odehraje od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky vstoupí do čtvrtfinále proti Velké Británii. Češky budou útočit na 12. titul v historii soutěže. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Přeji krásný večer. Vedra dnes lámala rekordy po celém Česku. Teplotní maximum pro 31. červenec padlo na více než stovce meteorologických stanic a v Plzni Bolevci naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Pětina stanic přitom zaznamenala nejvyšší červencovou teplotu v historii měření a na několika místech padl dokonce rekord pro celý rok. Doplním, že zítra se v Čechách mírně ochladí, ale na Moravě a ve Slezsku teploty zůstanou až kolem 36 stupňů. Impuls situaci sleduje. Krušnohorská Šindelová se vrací do hornické minulosti. Nově zprovoznila repliku zařízení, které pohánělo někdejší zpracování železné rudy. Historická huť má zpátky 3,5 metru velké vodní kolo. Replika patří mezi největší v Česku.
2: Klapající obr je v historickém areálu mezi Vysokou Pecí a Přípravnou pod zavážecím mostem. Snadněji se tak dá pochopit, co se v Šindelové s vytěženým materiálem dělo. Vodní kolo bývalo srdcem Vysoké Pece. Pohánělo drtičky, výtah i měchy. Vyrobit a vrátit ho bylo přitom víc než těžké. Torzo náhonu z nedalekého rybníku se nedalo využít a tak dnes voda cirkuluje v uzavřeném okruhu. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Mimořádnou událost na dráze ohlásil Moravskoslezský kraj. Na nádraží v Ostravě-Svinově vykolejil osobní vlak. Po nárazu do zarážedla vyjela poslední část soupravy jednou nápravou z kolejí. Dva lidé utrpěli lehká zranění a záchranáři je ošetřili na místě. Nehoda podle zprávy železnic naštěstí neomezila provoz vlaků. Do španělské Ceuty na severu Afriky dnes pronikly 10 000 migrantů. Španělská vláda ale oznámila, že se situace uklidňuje. Zhruba 3/4 utečenců už se vrátili zpátky do Maroka. Situaci na místě uklidňuje socialistický premiér Sanchez. Připomenu, že Ceuta je enkláva na severu Afriky a dlouhodobě patří mezi hlavní migrační trasy do Evropy. Při pokusu překonat hranici se podle místních úřadů utopilo během dneška nejméně 34 lidí. Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Krejčího a spol. Povede Španěl Santi Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Podle spekulací médií si měsíčně přijde zhruba na 1 070 000 korun. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy, teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Zvíde dluhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

sekne, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si Startku nebo Spartu.

Kdybych co chtěl dělat, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělat, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

snad vyvolá jen vztek, Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek, snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: páchal hřích.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Český impuls.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska.

0: prej už jezdí slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Rádio Český impuls. Hra.

proč pláčeš, ty se bojíš. Už jde na start, vždyť to znáš, stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou, pojedou, je vás víc, těch kluzák bílých.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Předseda SPD Tomio Okamura zaútočil na prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro server Novinky.cz ho označil za podrazáka a křiváka a vytkl mu, že se podle něj chová jako opoziční politik. Připomněl také Pavlův výrok z prezidentské kampaně, kdy o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Okamura tvrdí, že se mu prezident za tato slova dodnes neomluvil. Kancelář hlavy státu necítí potřebu Okamurova slova komentovat. Vedra dál svírají celé Česko. Pátek přinesl teplotní rekordy na více než stovce meteorologických stanic. V Plzni Bolevci třeba naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu platí v několika krajích smogová situace a téměř v celé zemi hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc komplikuje železniční dopravu, protože se přehřívá zabezpečovací zařízení a prověšuje trakční vedení. Záchranáři zároveň zaznamenali více kolapsů z přehřátí a hasiči upozorňují i na vyšší riziko otravy oxidem uhelnatým. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale teploty zůstanou hodně vysoko. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
2: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
3: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
2: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
4: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
2: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
5: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduchotechniky školy. Kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jan Čada, Radio Im.
1: Do španělské Ceuty ve čtvrtek pronikly z Maroka 10 000 migrantů. Španělské úřady večer oznámily, že téměř všichni se už vrátili zpátky a v Ceutě zůstávají jen stovky lidí. Krize ale dál vyvolává silné politické reakce. Třeba český premiér Andrej Babiš kvůli situaci vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Americký prezident Trump zase varoval, že podobná migrační vlna by mohla v budoucnu zasáhnout i Spojené státy pod demokraty. Při pokusu dostat se do Ceuty se podle španělských úřadů utopily desítky lidí. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým poprvé v historii povede zahraniční kouč, 52-letý Španěl Santi Denia. Na lavičce střídá Miroslava Koupka a s fotbalovou asociací podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Až

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiče v Plzeňském kraji dnes celý den zaměstnávají požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich k 6:30 večer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám dnes Plzeňský kraj na podnět hasičů vyhlásil od zítra zákaz rozdělávání ohňů. Stejný zákaz začal platit i v Praze. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
2: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
1: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Za to voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Lední medvědy v pražské zoo dnes ochlazoval led. Medvědí dvojčata Gregor a Aleut v ledových kostkách hledali schované kalamáry. Led s touto lahůdkou dostávají během léta často. Podle mluvčího zoologické zahrady Filipa Maška jim slouží i jako takzvaný enrichment.
3: Enrichment je něco, co ta zvířata stimuluje k nějaké aktivitě, ať už fyzické nebo mentální. A je to důležitá součást života zvířat v zoologických zahradách, samozřejmě, aby se nenudila. Je to nějaký stimul, oni se o to zajímají. Je to pro ně zkrátka zpestření toho občas možná nudného života v zoologické zahradě.
1: V pražské zoo led zkoušeli nabídnout i jiným zvířatům, ta ale zájem nejevila. Fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2:0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec se vrátil do poháru po 5 letech. Severočeši zdolali první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Hradec Králové pak v domácí odvetě druhého předkola Stromce zvítězil 3:1. V pátek bude nadále horko, večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek, přes den ale bude jasno až polojasno a naměříme 32 až 39 stupňů. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Přeji krásný večer. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření šengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii, ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři. Města v Plzeňském kraji nabízejí ochlazení. Plzeň ve vedrech sází napítka a mlžítka. Totachov rozšiřuje klimatizaci ve veřejných budovách.
2: Mikroklima v centru Plzně osvěžují kromě kašen a fontán také pumpičky pítka a mlžítka. Ta lidé najdou například v Mlýnské strouze nebo pod divadlem Jakátila. Další dvě přibudou na náměstí Republiky v rámci jeho rekonstrukce. Když se teploty vyšplhají nad 30 stupňů, projíždí ulicemi kropicí vůz. Dvě mlžítka na náměstí nabízejí i Klatovy. Ve vedrech se tam lidé mohou schladit ve vestibulu radnice. Tachov ve veřejných budovách rozšiřuje klimatizaci. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomorský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit i na českých pumpách. Řidiči by za litr benzínu a nafty mohli zaplatit zhruba o desítky haléřů až korunu navíc. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
3: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
1: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu přibližně 47 tisíc korun. Naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Kapitánka Barbora Strýcová totiž nominovala Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syniakovou. V záloze je navíc i Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se odehraje od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky vstoupí do čtvrtfinále proti Velké Británii. Češky budou útočit na 12. titul v historii soutěže. Fotbalová Sparta má první body v nové ligové sezóně. Letenští porazili doma Zlín 3-1 a napravili úvodní porážku v Brně. Premiérovou trefu ve spartianském dresu si při svém debutu připsal norský útočník Jonathan Brunes. Další góly dali Andrew Irving a z penalty Adam Karabec. Sparta se teď může soustředit na úterní úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden zříční navigace, máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru. Jak je to krásné moci vykašlat se na celní předpisy a na cenzuru. Na, na, na, na. Jastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám v prostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám v prostřed řeky, krajíčky chleba.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

tím, co ostatní sehnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Věděl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Přeji krásný večer. Vedra dnes lámala rekordy po celém Česku. Teplotní maximum pro 31. červenec padlo na více než stovce meteorologických stanic a v Plzni Bolevci naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Pětina stanic přitom zaznamenala nejvyšší červencovou teplotu v historii měření a na několika místech padl dokonce rekord pro celý rok. Doplním, že zítra se v Čechách mírně ochladí, ale na Moravě a ve Slezsku teploty zůstanou až kolem 36 stupňů. Impuls situaci sleduje. Krušnohorská Šindelová se vrací do hornické minulosti. Nově zprovoznila repliku zařízení, které pohánělo někdejší zpracování železné rudy. Historická huť má zpátky 3,5 metru velké vodní kolo. Replika patří mezi největší v Česku.
2: Klapající obr je v historickém areálu mezi Vysokou Pecí a přípravnou pod zavážecím mostem. Snadněji se tak dá pochopit, co se v Šindelové s vytěženým materiálem dělo. Vodní kolo bývalo srdcem Vysoké Pece. Pohánělo drtičky, výtah i měchy. Vyrobit a vrátit ho bylo přitom víc než těžké. Torzo náhonu z nedalekého rybníku se nedalo využít a tak dnes voda cirkuluje v uzavřeném okruhu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Mimořádnou událost na dráze ohlásil Moravskoslezský kraj. Na nádraží v Ostravě Svinově vykolejil osobní vlak. Po nárazu do zarážedla vyjela poslední část soupravy jednou nápravou z kolejí. Dva lidé utrpěli lehká zranění a záchranáři je ošetřili na místě. Nehoda podle zprávy železnic naštěstí neomezila provoz vlaků. Do španělské Ceuty na severu Afriky dnes pronikly 10 000 migrantů. Španělská vláda ale oznámila, že se situace uklidňuje. Zhruba 3/4 utečenců už se vrátili zpátky do Maroka. Situaci na místě uklidňuje socialistický premiér Sanchez. Připomenu, že Ceuta je enkláva na severu Afriky a dlouhodobě patří mezi hlavní migrační trasy do Evropy. Při pokusu překonat hranici se podle místních úřadů utopilo během dneška nejméně 34 lidí. Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Krejčího a spol. Povede Španěl Santi Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že on nás může obohatit na spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Podle spekulací médií si měsíčně přijde zhruba na 1 070 000 korun. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy, teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Předseda SPD Tomio Okamura zaútočil na prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro server Novinky.cz ho označil za podrazáka a křiváka a vytkl mu, že se podle něj chová jako opoziční politik. Připomněl také Pavlův výrok z prezidentské kampaně, kdy o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Okamura tvrdí, že se mu prezident za tato slova dodnes neomluvil. Kancelář hlavy státu necítí potřebu Okamurova slova komentovat. Vedra dál svírají celé Česko. Pátek přinesl teplotní rekordy na více než 100 meteorologických stanic. V Plzni Bolevci třeba naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu platí v několika krajích smogová situace a téměř v celé zemi hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc komplikuje železniční dopravu, protože se přehřívá zabezpečovací zařízení a prověšuje trakční vedení. Záchranáři zároveň zaznamenali více kolapsů z přehřátí a hasiči upozorňují i na vyšší riziko otravy oxidem uhelnatým. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale teploty zůstanou hodně vysoko. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
2: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
3: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
2: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
4: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
2: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
5: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduchotechniky školy. Kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jan Čada, Radio Im.
1: Do španělské Ceuty ve čtvrtek pronikly z Maroka 10 000 migrantů. Španělské úřady večer oznámily, že téměř všichni se už vrátili zpátky a v Ceutě zůstávají jen stovky lidí. Krize ale dál vyvolává silné politické reakce. Třeba český premiér Andrej Babiš kvůli situaci vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Americký prezident Trump zase varoval, že podobná migrační vlna by mohla v budoucnu zasáhnout i Spojené státy pod demokraty. Při pokusu dostat se do Ceuty se podle španělských úřadů utopily desítky lidí. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým poprvé v historii povede zahraniční kouč, 52-letý Španěl Santi Denia. Na lavičce střídá Miroslava Koupka a s fotbalovou asociací podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Dnes dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane vedro. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: probouzím se. Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let. C.

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: V České národní bance se řeší krádež za desítky milionů korun. Policie zadržela zaměstnance brněnské pobočky, který podle vyšetřovatelů dlouhodobě obcházel interní pravidla a odnášel z banky peníze. Na podezřelé transakce upozornil před 2 měsíci finanční analytický úřad. Muž je obviněný z krádeže a s policií spolupracuje. Kriminalisté navrhují jeho vzetí do vazby. Česká národní banka kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Podle vedení banky ale incident nijak neovlivnil její běžný provoz ani služby pro veřejnost. Policie dál pátrá po odcizených penězích. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
2: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
1: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu, a to přibližně 47 tisíc korun. 9. třídy základních škol zůstávají. Ministr školství Robert Plaga po jednání s premiérem Andrejem Babišem řekl, že vláda jejich zrušení nechystá. Odmítl také návrh předsedy SPD Tomia Okamury, podle kterého by změna ušetřila státnímu rozpočtu 50 miliard korun ročně. Podle Plagy jsou takové odhady nereálné a o podobných změnách se musí nejdřív vést odborná debata. Revoluce v hubnutí pokračuje. Populární léky jako Ozempic už neléčí jen obezitu nebo cukrovku. Lékaři hlásí zlomový rok. Nové studie ve Spojených státech amerických potvrzují, že tyto injekce a tablety chrání srdce i ledviny. Medicína teď zkoumá, jestli přípravky dokážou zastavit také chuť na alkohol.
3: Přípravky typu Ozempic už američtí lékaři nepředepisují jen na obezitu a cukrovku. Nové studie ukazují jejich masivní přínos při léčbě srdečních chorob a onemocnění ledvin. Experti navíc potvrzují překvapivý vedlejší efekt. Tato medicína dokáže údajně tlumit i touhu po alkoholu. Z léku na hubnutí se tak stává univerzální zbraň moderní medicíny. Američané doslova žasnou a hromadně hubnou. Jestli přestanou pít úplně alkohol, zůstává zatím otázkou. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalová Sparta dál posiluje kádr pro novou sezonu. Na Letnou přichází norský obránce Tobias Gudal z Tromsø a záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy. Gudal ještě ve čtvrtek nastoupil proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy. Macek se loni vrátil ze zahraničí a v uplynulé sezóně patřil k oporám Mladé Boleslavy. A po představení dvou posil slavila Sparta první výhru nového ročníku ligy. Letenští porazili doma Zlín nakonec 3-1 a premiérovou trefu ve spartianském dresu si při debitu připsal norský útočník Jonathan Brunes. Další góly dali Andrew Irving a z penalty Adam Karabec. Sparta se tedy může soustředit na úterní úvodní zápas třetího předkola ligy mistrů proti Lyonu. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

rychle a teď nesu tři zlaté groše.

0: Předseda SPD Tomio Okamura zaútočil na prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro server Novinky.cz ho označil za podrazáka a křiváka a vytkl mu, že se podle něj chová jako opoziční politik. Připomněl také Pavlův výrok z prezidentské kampaně, kdy o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Okamura tvrdí, že se mu prezident za tato slova dodnes neomluvil. Kancelář hlavy státu necítí potřebu Okamurova slova komentovat. Vedra dál svírají celé Česko. Pátek přinesl teplotní rekordy na více než stovce meteorologických stanic. V Plzni Bolevci třeba naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu platí v několika krajích smogová situace a téměř v celé zemi hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc komplikuje železniční dopravu, protože se přehřívá zabezpečovací zařízení a prověšuje trakční vedení. Záchranáři zároveň zaznamenali více kolapsů z přehřátí a hasiči upozorňují i na vyšší riziko otravy oxidem uhelnatým. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale teploty zůstanou hodně vysoko. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
1: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
2: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
1: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
3: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
1: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
4: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduchotechniky školy. Kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jan Čada, Radio Im.
0: Do španělské Ceuty ve čtvrtek pronikly z Maroka 10 tisíce migrantů. Španělské úřady večer oznámily, že téměř všichni se už vrátili zpátky a v Ceutě zůstávají jen stovky lidí. Krize ale dál vyvolává silné politické reakce. Třeba český premiér Andrej Babiš kvůli situaci vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Americký prezident Trump zase varoval, že podobná migrační vlna by mohla v budoucnu zasáhnout i Spojené státy pod demokraty. Při pokusu dostat se do Ceuty se podle španělských úřadů utopily desítky lidí. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým poprvé v historii povede zahraniční kouč, 52-letý Španěl Santi Denia. Na lavičce střídá Miroslava Koupka a s fotbalovou asociací podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Dnes dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane vedro, teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Kup mi den,